0: smečke se na dumpa in co tež do vetejnce, no to jo nešto. No aj, vidite, Janka Hanka je nam dženca rano tak vospivava a zaspivava. Ale tež Katja Šubatec nam dženca išče v krasnem jezore spiva, to so hoči do rubjaceho tyđenja abo do rubjaceho tyđenjo. Tomas Walter se ještě dopomním na svůj močinský čas s toho Vukačem. Dobráním přeje samský rozvoz. Dvě pobídl k nasledování.
1: Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

0: München oder nach Bosetme?
1: Mama.
2: MDR Sachsen, Serbski Rosses.
0: Sport. Pocky will mal Jensen, so Jan Reha.
3: Drohe, Volleyballer musst du Holz, so Sportler, du warst war Victoria Walklets, Derby Jensen, niemals hat du Sorrelzeitsch, so bewonnen wir Rustbocku, svoju Sasbehu, Rudonowe, Reinie, Dobby Pschewedwo. Tam Reha Walkletschanki, wat popodnju Stirjoch, Pschetschiwo, Nissa Volleys. Kopajnca, znova založené druhé kopanské mužstvo športového tovarstva Radvo, nastupí dženca v bývém Komcu a raje tam od připodňu napojený, přečivo tamnišemu rajnému zjednočenstvu vás bývý Komc. Dženca popodňu cioch očakuje v pivovém městačku v Kulově kopariu Sokova Ralbice Horky. Přiladovariu očakuje zajímavý duel, Sokolio sú měnujci solidně do nové rajnie doby startovali a vorejovi stěja po pečrach v pince tabulky. Krošťanská kopanská rezerva je dženca popodňu cioch s hosťom pola načelníka v okresnej ligy štafla 2 v Poučnici. 24 hodinou pozdíšo pojedže potom prinie kopanské mužstvo SJ Krušice k drodce do Ramnova. Nebelčica smedža si tamniši přivisnice a tiež dalši přiladovario juce dvere vobladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrov a od cioch rozestaja so prinie kopanské mužstvo SJ Nebelčice z kopanským cukom z Kinsporka v Užnici. Radvorio dobi so suk skončne rozsukač a to jutce od popodňu cioch, pounie depkovač cedža radvorsce koparjo před domiacim publikumom přečovo rezervie natvara nímske pázlice.
0: Wieso je wo chillne dere mitsche schudje postarane, schoine dokalsi jedetje na ru ladatsch damsavischje kubaska, alle stoppitschudauer, wo som dona posetne.

0: Naposled, Miche.
1: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Milan Grojlich.
2: Saks rybarjo zahaja dženca v Rečicach letušu karpovu sezonu. Stopom je to zazbije za 25. vužijske rybove tydženje, kotre štraja hač do 1. novembra. V tutem času hate votvojeja, štož je husto s ludovimi svedženjemi zjazane. Kajž sakski rybarski zjazk zželi su karpe lieca menše hač loni, dokiž ne su horceho lieča a suchote dla dere rostli. To dla liča rybarjo s vyšimi pači znami vokovo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vůběrk vůtvorivo, zoby zromadnost šmězdelní a horní vůžicu lépe hajivo. Čvonojo jsou Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Cish. Dále jsou na čerhoším posiedzeniu Krosčicach diskutovali vo volbách sakských zastupérjů do založbové rady. Zdžila kritizuje so vysoké nároky na čestnohamských čvonů rady. Ač do konca oktobra možná so zajímci přizivíč. Sakských čvonů založbové rady volí zjazkové předsedstvo domoviny potom na svojim přichodným posiedzeniu. Klinikum v Užijskej jezoriny v Vojarecach je čera otevrivo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žola, v kotrež dživaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viestčíše a menej invazívne operácie vo sebe na polu chirurgie živkov. Kež koronia zdžili, sú do nových rúbnosťov a techniky dohromady jaca až 7 miliónov euro investovali. Rečne centrum Vitae zariaduje lieca 9. kroč serbskú komiku Dživarničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zavedže šulario cečeho do 7. letnika do rysovania komiku. Po prvných letach v Horním Hajnku je Dživarnička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Tokež by zájem znova vulky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kež rečne centrum zdieli, vobdieli so dohromade 1,33 dječi. Rajne zjednočenstvo športovie jednotky Krosčice a koparského mústva zelenobievy chôrky je čera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokáľ serbského sokova dobevo. Krosčenio a horčenio šitky rydobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo sokova ralbice chôrky ceče mústvo športovie jednotky Nebelčice. V obdielivo bie so 5 cilkov ráli sú po modusu kožde přeči vo koždemu. To bych povestče, kýž namakače tež na naši internetové stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vele svonca nám za dženca slubia a v ostanie sucho v okolo 23 stopňu vodního zmijeme.
3: Na dvách sem čo nestová, tu iš dobrú jesbu a ja rune přemysluju hište, kak je tun robota rekao Da Vinci, tun či pon Mona Lisa po nejako šo zešie. Cimičin, pona po, zvodajče pošu.
1: Srpský rozvoz.
3: Sedmich, no jo, tak.

Deutsche Sees, na no djen, so wie do Rakets. Serbska, Besada, Evangelska, Besada, Rakitschanske, Bosade, Brosse, Damda, Zromadne, Rio, Vanje, Jensa, Adona, Jensi, Schim, Vecchoru, Sjatok, Vecchmir, Bola, Herza, Serbske, Rie, Nide, Adjensa, Vefaski, Broschni. Jensa, Ajuce, Maja, Vebukecach, Svejen, Zmio, Hai, Čera hižo su tam vulke girlande zmauvali a hobaske zmije pred bukicami tam nalivo na polu, když přijedeš z Budešina. Vulka čmeva, Hanna, jenom hač piše ta peč, abo 10 metrov vulka, ja nemůžu rec, ale tajky hobaske zmi, to še zmolom vidjava nesem, potakim za cevu svojbu, je tam postarane, môžete sa vobdeliť s vašim zmijom, do nečiš trochu menší byl. Dvorové svedžen maja v Rúnom na nepelic statoku od jednačech júce k obedu serbský vobiedzida, po podňu ústupia džiči, rúnické pestovanie a džičaca môžinský ansambl tiež a varjone tvárok. Tam tiež zmija. Tuň svoji na časte klip, toč ja braju. Kuluska pivania svieči tiež, včerajšia hižo vulke čumpele tam steja, to je v počekajš na oktoberskim svieđeniu. 34 raz miestem, to môžete live hudbu doživiť, napríklad skupinu Kuchen, Suppe, WLAN, abo tiež kapava na und. A potom Jensa, po putnju cioch, svijedinske zarjadovanje 80 let, domovinska skupina Vohoze, přizamknje so tež zromadna besada samosovije, a juce sviči so domkovanka v Švelovi Brožni. Dobranje, še je Savski rozhoz.

0: Azuma je, najpredara služi vame vizoča svonka, pši krasnem vedru, no ale když tlaso raz deštuje, potom je to najlepši čas si dobru knihu raz do ruky zač. Či jedni račo ve klasiske papirjane knize čitaja, doke štrebaja tute doživjenje strone vobročiča, no chciča na vobrazoku sutačka i štopola i buka tak je. Za vobeju, za mamjesčanska biblioteka v Budešinje široki poskyt kleca je svoj online system samo zmeniva. O tem, a kak biblioteka čitarjo vabi, je so ljudje Mačijova. Se s Jozefinu Rachelic rozmavljava, kotraš je zamovita za zjavnostne dživo v bibliotece.
1: V knize listovač, to je v opetovarja mešanske biblioteki važne a potreba. Mes knižnimi polcami su s korbikom popuču, ale tež do virtuelno korbika može se kniz biblioteki skazač, a zato ani dom v opuščič ne trebaš. Vupoka z knjunje za 15 euro v obleto pak trebaš, tak Jozefina Rachelic.
2: Hej, bo mamo netko v tun Borrow Box, a nic jac tun online. Tam so moža upoščič e-books, i svuchanske knihy, i noviny. Zato v dobe jen vizo přizevene boč, ale po njo to darmotne te upoščovanjo. Hej, to so moža přes smartphone, přes laptop, abo přes tablet potom uživač.
1: Přístup na Borrow Boxu je přes internetnu stronu Měšťanskej biblioteki možné. Komuž je to překomplikované a nové, dostanje v osobinske poradžovanje.
2: Když su prašena, jo vizo lipe, všetc v biblioteki nimošin, čas voprašeč, poncu to rozkvadže, ale hevak je to poprom celé nekomplikované se s tým číslom, kiž na tej kartki od biblioteki stoj, narodninský datum nuc dač, a po njen to môže šo užívať.
1: Jedna čitaka, kotra šižo veľa let, skere online upoštenie biblioteki užíva, je Helena Kralec.
3: To by zame atraktívni šo, hať to sa ja do miesta podam, ha si tam upoštvem, ha dole da so ručo dač dobi, to by celé jednore příjomni šo, zo ponta knia, zes tý biblioteki tam celé jednore prečio. A pak je hotovo čítane, pak nic.
1: Nimo e-knihu môžeš jako člen biblioteky tiež online nové lexikon Brockhaus užívať. To je zajímavé tiež za šuleriu. Jako ďalší poskytk naliči Jozefina Rachelic z Měšťanskej biblioteky.
2: Niko nové, náš Filmfriend, co to menuje, to je na streaming dátová banka, kde sa môže všelokore filmy a série vobľadať a se spáčivým vúpokazom bezpłatne.
1: Při všech tutych poskytkach w e-bibliotece chcedža tiež dale do šamantno tvarenja w starym mieście wabić.
2: Biblioteka nieke nieo zjednujš za knihy upoštěno, ale tiež jen rane mistno so zetkač, so rozmoveč, noch ľudži zeznač, abo celé jednore kus vodčarstvič a jen tak prej biblioteka jako rum paj zromadnošče tiež.
1: Do biblioteki přichoda buchu se v opetovarjo pšeli małe imbis, so bychu moli hišče dlie tam pšeli. Docela se voni nimo modernych, digitalnych možnosťů, tež analogný rum za knihy dále váža a přija.
0: Online-ové poskytky Měšťanskej biblioteky je nám představila Lydia Mačijová. A sano, máte samotný šloš, co se raz do biblioteky Národovej pokukneč, abo do biblioteky Lessingovo města ve Kamencu, abo do biblioteky v Vorecach. Pidlk na vasom.

0: Polícia z G.
1: Na A4 pola Porchova je so čera doponja nezbožo stavo. Šofér transportera bie tam v uvíne čtyrbjau, dokiež bie přepozdži vidžau, so nakvátne auto před ním zabrzdži. Tohodla je do vosobového auta na lievý jezdný zajev a tute do vobrodženia tvočiv. Šoférka auta bu zranená a drbyše do koronie. Rumovanie nezboža je trawo, dokiež nebychu ľudžove tvarnišču žanu v ukovansku hasku svobodnú vostajli. Tak drbiachu vobornice poslední kruh puča pieš Šihič. Diesel je droj a tuž čím atraktivnější za paducho, v hodžiju sú neznači z jacor tvarských mašínov diesel za jacahač 600 euro odklumpali a sobuzali.

6 metrov povosemeche, ale dešišče raz na naše zvučovania ve športče nariadže přemysluju a so dopomňu zvučarjom Petrom Bemakom to tate najšpatnýže tež nebie vodkat ve kolesu, sklochka potom do kolien a na koncu so spiešne zvunač. To dreza Olympiu neklinči, ale no hoj, to bieše nedžovajce toho spomožne. To je Veronika Smolický, š nám spievam. Dženca do dženci šarania ište, Denis Svencel tež a Sofia. A balone tež nic jenoj štute, ale vo sebi je zmije zmauje dženca nad Bukicami. Pri tamnejším zmijovém svičeniu 7 po 8.

0: Obidžovanje mezinarodnih spevahov, narodnih menšin zjazat z folklornim festivalom. Myslička so mi bolje a bolje dubi. Grem ich überhaupt zum Musli Biedel Knatschewitsch.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvus. Sport.
0: Zjanom Rehorium.
2: Druhe volejbolové mužstvo Holco športového towarstva Viktoria Worklece doby Jensa Nimale hač do Zorelca ječ, zoby one v rozpoku svoju zazbyhu hru do nové rejnie doby převedlo. Tam raja Worklečanky od popodňu štyrioch přečivo nysa volejs. Kopajnca, znova založené druhé kopanské mužstvo športového towarstva Radvo, nastupí dženca v bývém Komcu a raje tam od připodňu napojený přečivo tamnišemu rajnému zjednočenstvu vás bývý Komc. Dženca popodňu cioch očakuje v pivovém městačku v Kulově kopariou Sokova Ralbice Horky. Přiladovariou očakuje zajímavý duel, Sokolio sú mienujci solidne do nové rejnie doby startovali a vario vystia po pečrach v pince tabulky. Krošťanská kopanská rezerva je dženca popodňu cioch s hosťom pola načelníka v okreznie Ligi Štafla 2 v Poučnici. 24 hodinou pozdíšo pojedže potom prinie kopanské mužstvo SJ Krušice k drodce do Ramnova. Nebelčica smedža si tamniši přivisnice a tiež dalši přiladovario juce dvere vobladač od napojenej kopa rajne zjednočenstvo Nebelčice přečivo rajnemu zjednočenstvu Halštrov a od cioch rozestaja so prinie kopanské mužstvo SJ Nebelčice z kopanským cukom z Kinsporka v Užnici. Radvor jodobí so suk skončne rozsukač a to judce od popodňu cioch, pounie dybkovač cedža radvorsce kopario před domiacim publikumom, přečovo rezervie natvára nímske pázlice.

Ja ne wiem, hač so seba ľudži hižo votrania navali do domu, kde so dženca svieči menujce v Budešine. No a když je dátum a narodniny sú vosebite, to s tým liču. Ľube vujo Mierčinje Kieška z Budešina. Z 60 švincami se hišče pouno odmacha. Moda Džeržič ručka vúmiustva a jako nadobný rek a džentlmen, če cva svojba znaje, stej jara na tvoje žortne kusate baje. Na svičiznu džens k tebi rade přikvatam, tam je tojšto gratulantu, tojšči moju stučku hižo netko přepodam. To pisa požuma serbského rozosa, tvoja Zara ze svojbu. Tuž vútrobne zbožo přičak narodninám, k vosebitým 60-činám.

0: Можне слово.
1: Маджинца Ян Краль зі Срожанта.
2: За дари або добре пшеча со джакуємі. Джакуємі пак со теж за вшо то, що сме доцпілі, що ж мами, а що ще нам любе а важне. Сме джакуєні за наші свиби, наші чичі а внучки. А назоніми з їх строни то руня джак. Джак з уразніми на вшелаке важне, зі словами, зі скутками, але теж з чихи модлітву. Podle nas křesťanů je zvážňom se poděkovat ze zapovač Bůh tom kněz. Tež, když je nám vědomé, že bude Bůh kněz darovat se mu jeho dobrý skutk se žonováním abo pomocí zapovačit, neměli to jemu samomu převostajit, dobrotu mitovat. Jsme sami namluvěni, co za dar abo přeče děkovat a darovat se mu jeho dobrý skutk mitovat. Darovat se měl se veselit, a byť přesvědčený, že je nám dobrotu pokazal. S nadávkami roščeme, když jsme je spělnili, jsme za to džakoni. Tak vidžané je tež nelubé úžadanie příčina za džak, dokud jsme něco nové nazonili. Když našu džakonuš druhých čuč dáme, jsme byli docpěli a ponuváme tež jich spoznať, za čo může džakoni byť. Příčinou se džakovač je došť, a přeju vám, že smějete tež dženca tajky v okomiky, když budete sami džakoni a so druze vám džakuja.
1: Dobrá Jan Kral ze Srožanta, vynadokuje samovitosti Ralbičanský ambasady.

0: Polícia z G.
1: Na a 4 pola pošuha je so čera doponianie zbožo stalo. Šofér transportera by tam v Uvine čtyrbiao, dokéž by přepozdě vidžal, zo nakvadne auto před ním zabozdí. Tohle je do vosobového auta na levý jezdný zajev a tute do vobroženia tvočil. Šoférka auta bu zranená a drbeše do koronie. Rumovanie nezboža je trao, dokéž nebychu ľudžove tvarnišu žanu vukovansku hásku svobodnú vostajili. Tak drbiachu vobornice poslední kruh puča pieši hič. A mes Niemcami a Kulovom je štvort kvečor 20-letný s autom kontrolu zubiu a na polo z Kukovicu zajev, najskere by se při vodžidle vúsnev. Stavo so jemu ničo neje, policia pak je najprv raz jezdnú dovolnosť z Čazava a přepetuje dla podlada voroženia vopkada. Auto by je ketro vopškodžene a drbiachu je vodvlec.

0: Na Podessa, Tschechien. Sofia Hiduschkets Trio Akumpel.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Saks rybavio zahaja dženca v Rečicach letušu karpovu sezonu. Zobom je to zazbje za 25. vúžiske rybove tydženje, kotre štraja hač do prvního novembra. V tutem času háte votvojeja, štož je husto s ľudovými svedženiami zjazané. Kaž sakski rybarski zjazk zdželi, sú karpe lieca menšie hač loni, dokež ne sú horceho lieča a suchote dla dere rostli. To dla líča rybavio s vyššími pváčiznami vokovo 10 euro na kilo. Sjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť šmiezdelný a horný vúžicu liepe hajivo. Čvonojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Ciš. Dále sú na čerošim posiedženiu Kvostčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupierov do založbovej rady. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamtských čvonov rady. Ač do konca oktobra môža sa zajímce Přízevič. Sakských čvonov založbovej rady volí sjazkové předsedstvo domoviny potom na svojim přichodným posiedženiu. Klinikum Vúžiskeje jezoriny v Vojarecach je čera votevrivo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žola, v kotrež dživaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viesčišie a menej invazívne operácie v osebe na polu chirurgie živkov. Kaž koronia zdžili sú do nových rúmnosťov a techniky dohromady jacač 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lieca 9. kroč srbsku komiku Dživorničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zavedže šulariu 3. do 7. letnika do rysovania komiku. Po prvných letach v Horním Hajnku je Dživornička lieca 2. kroč na Radvorským dvorništču. Dokež bie zájm tak vúľky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kež rečné centrum zdieli v obdieli so dohromade 31 dječi. Rajné zjednočenstvo športovie jednotky Kvostčice a koparského mústva zeleno-bievych hôrky je čera v Kvostčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokal srbského Sokova dobyvo. Kvostčenio a hôrčenio šitkere dobychu. Druhé miestno v obsadžichu koparío Sokova Ralbice hôrky ceče mústvo športovie jednotky Nebečice. V obdžilivo bieso 5 celkov rali sú po modusu každé přečivo každému. To bych upovězče, když namakáče tež na naší internetové straně a web MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vele slunca nám za dženca věšča a vostanie sucho v okolo 20 stupňů vodního změme.
0: Bez hačení dženca na drohách na pučách. Dobrou jezbu do dopodňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Daj mi tvoju ruku. Maria Macina zpívá Cipo na Pučesače.

Je to miestem před 5, alebo miestem, že miest před 6 štyđenjami było, zase mam pojedała o dobyčerju Lota, kiš o tym ničo neviem, dokéž nie sa Jota iščere přizivju 707 a 707 euro na viac spolinca, šak od išpo ličbe nimale nenče, je dobyčer dobył, ale išče nie je votvoval. A to je si kupio minuce Loto tajku cedlku ve kamencu pod tajkým. A nitko založba, lotová založba samo prinje 5 cifru da zo šice môža hišče raz ladač pod tajkým 11507 11507 tak vaša dobyčerská cifra započne a ja dam vám dorady. Vyšče, štuše to dobil, za 10 euro kupiu a ja si zvážu rec ladajče prošu do pobočných durjov pola šoféra ve auče, tam, kdež vy vaše tankové kvitovanky nuc zmoščiče, tam zavešte ta cetla leží. 10 do 10.